0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. května.
1: Při dnešní audienci na svatopetrském náměstí pokračoval svatý otec v sérii katechezí o církvi, inspirovaných věroučnou konstitucí Lumen Gentium. V druhé části pořadu přineseme několik poznámek na okraj k prvnímu roku pontifikátu a jeho reflexy.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Druhý vatikánský koncil se rozhodl věnovat poslední kapitolu věroučné konstituce o církvi Lumen Gentium, Panně Marii. Oslavována je jako vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předobraz a dokonalý vzor její víry a lásky. Tato slova nás zvou k pochopení, jak můžeme v Marii, která působením Ducha Svatého přijala a zrodila vtěleného Božího Syna, poznat jednak vzor a jednak jedinečného člena a matku celého církevního společenství.
1: Maria se nechala utvářet působením milosti, která v ní došla naplnění a ve své víře a panenské lásce přijala dar Nejvyššího. Proto je dokonalým vzorem toho, k čemu je povolána celá církev. Být stvořením slova Páně a matkou Božích dětí zrozených v poslušnosti vůči jednání Svatého Ducha. Ona je také věřící s velkým V. V ní se nám představuje dokonalá podoba bezpodmínečného otevření Božímu tajemství ve společenství se svatým Božím lidem. Proto je Maria jedinečným členem společenství církve. A ona je konečně tou, která rodí syny ve svém synu, milované děti ve věčně milovaném, který přišel k nám. Proto je Maria matkou celé církve, která se k ní může obracet s dceřinou důvěrou a s jistotou, že bude vyslechnuta, chráněna a milována.
0: Když mluvíme o Panně Marii, mohli bychom všechny tyto charakteristiky vyjádřit zároveň, řekneme-li, že je ikonickou ženou církve. Slovem žena se vyjevuje historická konkrétnost této mladičké dcery Izraele, již bylo dáno prožít mimořádnou zkušenost té, jež se stala matkou Mesiáše. Výraz ikona zdůrazňuje, že v ní se uskutečňuje dvojí směřování, sestup a vzestup. V ní září jak zcela zdarma dané vyvolení z Boží strany, tak svobodný souhlas víry ze strany její. Proto je Maria ikonickou ženou tajemství, totiž Božího plánu spásy, který byl načas skryt a v plnosti je odhalen v Ježíši Kristu.
1: Koncil nám zanechal jasné učení o zcela zvláštním postavení vyhrazeném pro Panu Marii v díle vykoupení. Připomněl nám, že jediným prostředníkem spásy je Ježíš Kristus a že jeho nejsvětější matka nikterak nezastínuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Zároveň blahoslavená Panna byla od věčnosti spolu s vtělením Božího slova předurčena za Matku Boží a zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti. V Panně Marii se také zrcadlí tajemství církve. V ní nachází Boží lid obraz svého počátku, svého vzoru a své vlasti. V Matce Páně církev kontempluje skutečné tajemství a to nejen proto, že v ní objevuje vzor panenské víry, mateřské lásky a manželské smlouvy, k níž je sama povolána, ale také a především proto, že v ní rozeznává svůj vlastní archetyp, ideální obraz toho, čím je povolána být.
0: Jak lze vidět, reflexe Panny Marie v podání konstituce Lumen Gentium nás učí milovat církev a sloužit v ní naplnění Božího království, které přichází a které se v plnosti uskuteční ve slávě. Přijměme tedy výzvu, kterou je pro nás tak vznešený vzor. Maria, Panna a Matka. A prosme ji, aby nám svou přímluvou pomáhala odpovědět na otázky, které před nás staví její příklad. Prožívám s pokorou a činnou vírou svou příslušnost k církvi. Poznávám v ní společenství smlouvy, kterou mi Bůh daroval, abych odpověděl na jeho nekonečnou lásku. Cítím se být živou součástí církve, v poslušnosti vůči pastýřům ustanoveným Bohem. Hledím na Marii jako na vzor jedinečného člena a matku církve. Prosím ji, aby mi pomohla být věrným učedníkem jejího syna.
1: Bratři a sestry, Duch svatý, který sestoupil na Marii a kterého vzýváme s pokorou a důvěrou, ať nám dá prožívat v plnosti tyto podivuhodné skutečnosti. A když jsme se takto zahloubali do konstituce Lumen Gentium, prosme svatou Panu, ať pro nás získá tento dar, ať v nás všech roste láska ke svaté Matce Církvi. Tak, ať se stane.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. Po katechezi papež pozdravil tradičně poutníky z různých zemí. Připomněl událost ze 13. května 1981, kdy byl svatý Jan Pavel II. Vážně zraněn při atentátu.
1: V tento den před 45 lety byl spáchán pokus o atentát na život papeže Jana Pavla II. A z těchto důvodů jsem svou dnešní katechezi zasvětil Panně Marii. Na vás i na vaše rodiny zvolávám radost a pokoj Krista Pána. Bůh vám žehnej.
0: První výročí pontifikátu připadlo na 8. května a papež je oslavil velmi intenzivní pastorační cestou na mariánské poutní místo v Pompejích a do Neapole. Málo kdo si umí představit, jak hustá je papežská každodenní agenda, jak široké rozpětí témat a setkání obnáší. Na jeho působení se dá jistě nahlížet z mnoha různých úhlů a každý, kdo se pustí do syntézy, promlouvá z určité pozice a vybírá podle vlastních priorit. Chci se tedy pokusit o jakousi inkulturaci, o odpovědi na některé otázky vyřčené i jen naznačené, které jsem ohledně osobnosti nového papeže zaznamenala v našem kulturním kontextu. Když se na loďi svatopetrské baziliky objevil nově zvolený papež, Lev XIV., všechny překvapil. Mnohým komentátorům vyschlo v krku, protože amerického papeže nečekali. Pokoj ať je s vámi se všemi, ozvalo se z loďie velmi pěknou italštinou a nový papež pokračoval. Drazí bratři a sestry, toto je první pozdrav vzkříšeného Krista, dobrého pastýře, který dal život za boží státce. A přál právě tento pokoj všem lidem a celé zemi. Pokoj Kristův. Pokoj, který přichází od toho, kterého on má napříště na zemi zastupovat. Řečeno biblicky, přál pokoj, který svět nemůže dát, protože začíná obrácením srdce. Neklidná lidská srdce jsou však tím hlavním teritoriem, na které je Petrův nástupce povolán. A s prvním augustiniánským papežem to vystupuje do prvního plánu stále více. Na terén srdcí, která jsou neklidná, dokud nespočinou v Bohu, přichází upevňovat bratry ve víře, hlásat evangelium do nepokojů ve všech koutech světa. V českém prostředí, přinejmenším v komentářích, které se dostávají k širší veřejnosti, bohužel pohled na nového papeže ulpěl na povrchu. Řešilo se papežovo oblečení, jako by výsledkem volby Petrova nástupce byla módní přehlídka. Papežská štola má přitom hluboký a mnohovrstevný symbolický význam. Vyobrazení svatých Petra a Pavla, zakladatelů římské církve z Kristova mandátu, poukazuje na zařazení papeže do této kontinuity, na přijetí úřadu, který přesahuje síly jednotlivce. Červená barva mocety pak symbolicky odkazuje přímo ke Kristově oběti. Bílá a červená barva papežova oděvu tedy symbolizují Krista a církev, jeho mystické tělo. Není nijak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho, ani tím nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Nový papež Robert Prevost vystoupil jaksi ze stínu. Přestože byl už nějaký čas v římské kurii, nepatřil mezi protagonisty vyhledávající publicitu. Všichni, kdo ho znali zblízka, se však shodovali na velké schopnosti naslouchat a nejednat unáhleně. Postupně však vycházely najevo i další skutečnosti a přestože některé z nich vlastně patří do oblíbeného žánru prvenství, rekordů a zvláštností, nezdá se, že by se jim dostalo velké publicity. Tak například žádný papež doposud v okamžiku své volby neměl svět procestovaný do té míry jako lev, který, co by generální představený augustiniánů, navštívil přes 50 zemí. Velmi dobrá představa o globálním rozměru církve se záhy projevila v konkrétních rozhodnutích. Do své blízkosti jmenoval papež lev dva Afričany a do Afriky vedla také první cesta, kterou sám naplánoval, jak to osobně zdůraznil 13. dubna, když dlouhou africkou cestu zahajoval. Možná trochu větší ohlas měla při nejmenším zpočátku dvojí státní příslušnost papeže lva, která symbolicky spojuje v jediné osobě západní civilizaci a globální jih. Přestože má západní formaci a cítí se být Severoameričan, peruánské občanství není pouhým čestným titulem. Stačí se podívat na záznamy někdejšího čiklajského biskupa Prevosta v Holinách ve městě Ilimo při katastrofálních záplavách, nebo na rozhovory s lidmi žijícími v nuzných plechových staveních v Pačakuteku, kam za covidu osobně vozil živá zvířata, aby lidé bez příjmu mohli přežít. Je zřejmé, že v čele církve stojí muž, který o bolestech současného světa ví opravdu mnoho. Na Petrově stolci je misijní biskup. Máme také papeže, který udržuje pravidelný kontakt se svou rodinou, se svými dvěma bratry a jejich dětmi. Jak na něj prozradili, telefonáty s mladším bráchou papežem jsou na denním pořádku, což může být jistě zajímavé okno do každodennosti daleko od Vatikánu. Přestože zachování diskrétnosti v těchto věcech je jistě na místě, něco málo napověděl i papež sám, když vybral pro svou neteř korálkový šperk při návštěvě dílny pro alžírské ženy, provozované augustiniánkami. A ještě jedna věc k této rodinné dimenzi. Mnoha matkám jistě neuniklo, že máme papeže, který umí vzít do náručí dítě. A děti to zpravidla vycítí a projevují mu důvěru. Snad nejpřekvapivějším textem, ve kterém lze zahlédnout i rysy obšírného programového prohlášení, byla papežova promluva k diplomatickému sboru při tradičním novoročním setkání 9. ledna letošního roku. Za její rámec zvolil Augustinovo De Civitate Dei, spis reflektující situaci po vyplenění Říma v roce 410, dobu, v níž se kácely základy a jistoty Římské říše. Pozorné čtení této promluvy lze doporučit každému, koho papežovi postoje zajímají. Jeho poselství je silné. Ukazuje, že křesťané jsou Bohem povoláni, aby žili v pozemském městě se srdcem a myslí obrácenými k nebeskému městu. V tom nacházejí jistotu navzdory době hluboké reorganizace geopolitické rovnováhy a kulturních paradigmat. V této optice je zapotřebí číst také problém takzvaného konfliktu s americkým prezidentem. Nejde totiž o konflikt pravém slova smyslu. Papež zůstal mluvčím oné boží obce, zůstává mimo politickou sféru, nechce se pouštět do politické debaty, jak sám zdůraznil. Jen nemůže nepřipomínat, že existuje lepší cesta, cesta pokoje, které je však nutné obrácení srdcí. Jedině to nás vede do nové reality, nikoli virtuální, ale boží. A v tom spočívá největší potíž lidského rodu. Adamem počínaje. V plné verzi najdete ohlédnutí za prvním rokem pontifikátu papeže Lva 14. na webu České redakce. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. května.
1: Při dnešní audienci na svatopetrském náměstí pokračoval svatý otec v sérii katechezí o církvi, inspirovaných věroučnou konstitucí Lumen Gentium. V druhé části pořadu přineseme několik poznámek na okraj k prvnímu roku pontifikátu a jeho reflexy.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Druhý vatikánský koncil se rozhodl věnovat poslední kapitolu věroučné konstituce o církvi Lumen Gentium Panně Marii. Oslavována je jako vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předobraz a dokonalý vzor její víry a lásky. Tato slova nás zvou k pochopení, jak můžeme v Marii, která působením Ducha Svatého přijala a zrodila vtěleného Božího Syna, poznat jednak vzor a jednak jedinečného člena a matku celého církevního společenství.
1: Maria se nechala utvářet působením milosti, která v ní došla naplnění a ve své víře a panenské lásce přijala dar Nejvyššího. Proto je dokonalým vzorem toho, k čemu je povolána celá církev. Být stvořením slova Páně a matkou Božích dětí zrozených v poslušnosti vůči jednání Svatého Ducha. Ona je také věřící s velkým V. V ní se nám představuje dokonalá podoba bezpodmínečného otevření Božímu tajemství ve společenství se svatým Božím lidem. Proto je Maria jedinečným členem společenství církve. A ona je konečně tou, která rodí syny ve svém synu, milované děti ve věčně milovaném, který přišel k nám. Proto je Maria matkou celé církve, která se k ní může obracet s dceřinou důvěrou a s jistotou, že bude vyslechnuta, chráněna a milována.
0: Když mluvíme o Panně Marii, mohli bychom všechny tyto charakteristiky vyjádřit zároveň, řekneme-li, že je ikonickou ženou církve. Slovem žena se vyjevuje historická konkrétnost této mladičké dcery Izraele. Již bylo dáno prožít mimořádnou zkušenost té, jež se stala matkou Mesiáše. Výraz ikona zdůrazňuje, že v ní se uskutečňuje dvojí směřování, sestup a vzestup. V ní září jak zcela zdarma dané vyvolení z Boží strany, tak svobodný souhlas víry ze strany její. Proto je Maria ikonickou ženou tajemství, totiž Božího plánu spásy, který byl načas skryt a v plnosti je odhalen v Ježíši Kristu.
1: Koncil nám zanechal jasné učení o zcela zvláštním postavení vyhrazeném pro Panu Marii v díle vykoupení. Připomněl nám, že jediným prostředníkem spásy je Ježíš Kristus a že jeho nejsvětější matka nikterak nezastíňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Zároveň blahoslavená Panna byla od věčnosti spolu s vtělením Božího slova předurčena za Matku Boží a zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti. V Panně Marii se také zrcadlí tajemství církve. V ní nachází Boží lid obraz svého počátku, svého vzoru a své vlasti. V Matce Páně církev kontempluje skutečné tajemství, a to nejen proto, že v ní objevuje vzor panenské víry, mateřské lásky a manželské smlouvy, k níž je sama povolána, ale také a především proto, že v ní rozeznává svůj vlastní archetyp, ideální obraz toho, čím je povolána být.
0: Jak lze vidět, reflexe Panny Marie v podání konstituce Lumen Gentium nás učí milovat církev a sloužit v ní naplnění Božího království, které přichází a které se v plnosti uskuteční ve slávě. Přijměme tedy výzvu, kterou je pro nás tak vznešený vzor. Maria, Panna a Matka. A prosme ji, aby nám svou přímluvou pomáhala odpovědět na otázky, které před nás staví její příklad. Prožívám s pokorou a činnou vírou svou příslušnost k církvi. Poznávám v ní společenství smlouvy, kterou mi Bůh daroval, abych odpověděl na jeho nekonečnou lásku. Cítím se být živou součástí církve, v poslušnosti vůči pastýřům ustanoveným Bohem. Hledím na Marii jako na vzor jedinečného člena a matku církve. Prosím ji, aby mi pomohla být věrným učedníkem jejího syna.
1: Bratři a sestry, Duch svatý, který sestoupil na Marii a kterého vzýváme s pokorou a důvěrou, ať nám dá prožívat v plnosti tyto podivuhodné skutečnosti. A když jsme se takto zahloubali do konstituce Lumen Gentium, prosme svatou Panu, ať pro nás získá tento dar, ať v nás všech roste láska ke svaté Matce Církvi. Tak, ať se stane.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. Po katechezi papež pozdravil tradičně poutníky z různých zemí. Připomněl událost ze 13. května 1981, kdy byl svatý Jan Pavel II. Vážně zraněn při atentátu.
1: V tento den před 45 lety byl spáchán pokus o atentát na život papeže Jana Pavla II. A z těchto důvodů jsem svou dnešní katechezi zasvětil Panně Marii. Na vás i na vaše rodiny zvolávám radost a pokoj Krista Pána. Bůh vám žehnej.
0: První výročí pontifikátu připadlo na 8. května a papež je oslavil velmi intenzivní pastorační cestou na mariánské poutní místo v Pompejích a do Neapole. Málo kdo si umí představit, jak hustá je papežská každodenní agenda, jak široké rozpětí témat a setkání obnáší. Na jeho působení se dá jistě nahlížet z mnoha různých úhlů a každý, kdo se pustí do syntézy, promlouvá z určité pozice a vybírá podle vlastních priorit. Chci se tedy pokusit o jakousi inkulturaci, o odpovědi na některé otázky vyřčené i jen naznačené, které jsem ohledně osobnosti nového papeže zaznamenala v našem kulturním kontextu. Když se na loďi svatopetrské baziliky objevil nově zvolený papež, Lev XIV., všechny překvapil. Mnohým komentátorům vyschlo v krku, protože amerického papeže nečekali. Pokoj ať je s vámi se všemi, ozvalo se z loďie velmi pěknou italštinou a nový papež pokračoval. Drazí bratři a sestry, toto je první pozdrav vzkříšeného Krista, dobrého pastýře, který dal život za boží státce. A přál právě tento pokoj všem lidem a celé zemi. Pokoj Kristův. Pokoj, který přichází od toho, kterého on má napříště na zemi zastupovat. Řečeno biblicky, přál pokoj, který svět nemůže dát, protože začíná obrácením srdce. Neklidná lidská srdce jsou však tím hlavním teritoriem, na které je Petrův nástupce povolán. A s prvním augustiniánským papežem to vystupuje do prvního plánu stále více. Na terén srdcí, která jsou neklidná, dokud nespočinou v Bohu, přichází upevňovat bratry ve víře, hlásat evangelium do nepokojů ve všech koutech světa. V českém prostředí, přinejmenším v komentářích, které se dostávají k širší veřejnosti, bohužel pohled na nového papeže ulpěl na povrchu. Řešilo se papežovo oblečení, jako by výsledkem volby Petrova nástupce byla módní přehlídka. Papežská štola má přitom hluboký a mnohovrstevný symbolický význam. Vyobrazení svatých Petra a Pavla, zakladatelů římské církve z Kristova mandátu, poukazuje na zařazení papeže do této kontinuity, na přijetí úřadu, který přesahuje síly jednotlivce. Červená barva mocety pak symbolicky odkazuje přímo ke Kristově oběti. Bílá a červená barva papežova oděvu tedy symbolizují Krista a církev, jeho mystické tělo. Není nijak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho, ani tím nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Nový papež Robert Prevost vystoupil jaksi ze stínu. Přestože byl už nějaký čas v římské kurii, nepatřil mezi protagonisty vyhledávající publicitu. Všichni, kdo ho znali zblízka, se však shodovali na velké schopnosti naslouchat a nejednat unáhleně. Postupně však vycházely najevo i další skutečnosti a přestože některé z nich vlastně patří do oblíbeného žánru prvenství, rekordů a zvláštností, nezdá se, že by se jim dostalo velké publicity. Tak například žádný papež doposud v okamžiku své volby neměl svět procestovaný do té míry jako lev, který, co by generální představený augustiniánů, navštívil přes 50 zemí. Velmi dobrá představa o globálním rozměru církve se záhy projevila v konkrétních rozhodnutích. Do své blízkosti jmenoval papež lev dva Afričany a do Afriky vedla také první cesta, kterou sám naplánoval, jak to osobně zdůraznil 13. dubna, když dlouhou africkou cestu zahajoval. Možná trochu větší ohlas měla přinejmenším zpočátku dvojí státní příslušnost papeže lva, která symbolicky spojuje v jediné osobě západní civilizaci a globální jih. Přestože má západní formaci a cítí se být Severoameričan, peruánské občanství není pouhým čestným titulem. Stačí se podívat na záznamy někdejšího čiklajského biskupa Prevosta v Holinách ve městě Ilimo při katastrofálních záplavách, nebo na rozhovory s lidmi žijícími v nuzných plechových staveních v Pačakuteku, kam za covidu osobně vozil živá zvířata, aby lidé bez příjmů mohli přežít. Je zřejmé, že v čele církve stojí muž, který o bolestech současného světa ví opravdu mnoho. Na Petrově stolci je misijní biskup. Máme také papeže, který udržuje pravidelný kontakt se svou rodinou, se svými dvěma bratry a jejich dětmi. Jak na něj prozradili, telefonáty s mladším bráchou papežem jsou na denním pořádku, což může být jistě zajímavé okno do každodennosti daleko od Vatikánu. Přestože zachování diskrétnosti v těchto věcech je jistě na místě, něco málo napověděl i papež sám, když vybral pro svou neteř korálkový šperk při návštěvě dílny pro alžírské ženy, provozované augustiniánkami. A ještě jedna věc k této rodinné dimenzi. Mnoha matkám jistě neuniklo, že máme papeže, který umí vzít do náručí dítě. A děti to zpravidla vycítí a projevují mu důvěru. Snad nejpřekvapivějším textem, ve kterém lze zahlédnout i rysy obšírného programového prohlášení, byla papežova promluva k diplomatickému sboru při tradičním novoročním setkání 9. ledna letošního roku. Za její rámec zvolil Augustinovo De Civitate Dei, spis reflektující situaci po vyplenění Říma v roce 410, dobu, v níž se kácely základy a jistoty Římské říše. Pozorné čtení této promluvy lze doporučit každému, koho papežovi postoje zajímají. Jeho poselství je silné. Ukazuje, že křesťané jsou Bohem povoláni, aby žili v pozemském městě se srdcem a myslí obrácenými k nebeskému městu. V tom nacházejí jistotu navzdory době hluboké reorganizace geopolitické rovnováhy a kulturních paradigmat. V této optice je zapotřebí číst také problém takzvaného konfliktu s americkým prezidentem. Nejde totiž o konflikt pravém slova smyslu. Papež zůstal mluvčím oné boží obce, zůstává mimo politickou sféru, nechce se pouštět do politické debaty, jak sám zdůraznil. Jen nemůže nepřipomínat, že existuje lepší cesta, cesta pokoje, které je však nutné obrácení srdcí. Jedině to nás vede do nové reality, nikoli virtuální, ale boží. A v tom spočívá největší potíž lidského rodu. Adamem počínaje. V plné verzi najdete ohlédnutí za prvním rokem pontifikátu papeže Lva 14. na webu České redakce. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.